A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: schmeckt gut. Radio 1.
1: Dobré ráno, přeju ze studia Rádia 1. Jmenuji se Douglas Arianes. Jsem s vámi až do 9. A tohle je Rosano Snell.

Krátká písnička, ale dobrá. Rosano Snell a skladba Sunrise. A teď si dáme track, který se jmenuje The One featuring Tess Leah, The Elk Joy.

0: Takhle se máš do 9. Snad máte pěkný ráno, je krásný venku. Budeme mít hezký den.
1: Radio 1.
0: No a tohle je novinka na berlínský label Toy Tonics. To jsou Davide, Dev a Fimiana. Track se jmenuje Mama, the extended version. Let's go.

Jak se daří? Snad máte se hezky. Aspoň já mám. Posloucháte Radio 1. No a tohle je producent, který hrál minulý týden tady v Praze ve Fuxu. Kolumbijský producent Corredor.

Novinka na labelu Trampa Records z Bogotá, Kolumbie. Tohle je nový track od rezidentní DJ a producent Corredor, rezidentní DJ ve Fuxu. Fux 2 na noci Latin Core, který dává dohromady Velázquez od Swine Daily. Tak se těším na jeho příští vystoupení, protože tohle je opravdu nejostřejší část světa elektronické hudby v latinských klubech. Takový Latin Core pro vás. Tak teď máme 6 hodin, 16 minut na Radio 1 a ta příští skladba je novinka na labelu Infine Records, který dával takový remixový album tenhle týden. Infine Remixes se jmenuje nová kompilace. Tohle je producent Aufgang a track, který se jmenuje Barok, The Robert Hood Remix. Aufgang na Radio 1.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: A můžete poslouchat naše československá hitparáda Velká sedma v repríze dnes od 9 hodin, což je asi 2,5 hodiny trochu více, než odsaď. Máme na co těšit. Zítra ráno od 9 hodin máme reprízu hitparády Rádia 1. Takže máte hezký víkendový poslech postaráno. Tak teď máme 6 hodin a 25 minut a ta příští skladba je v podání producent, který se narodil v Anglii, teď žije v Austrálii. Jmenuje se John E. a tohle je nový track We Can Make It. John E. na Radio 1.

0: Messages from Easy Street Part 1, který vychází 24. červenci na Natural Element. Odtamtač máme track We Can Make It featuring Roxanne Miles na vokálech. John E. pro vás na sobotní ráno.
1: Radio 1.
0: A ta příští skladba je jedna z mých nejoblíbenějších poslední měsíc. Brooklynský producentský duo Muscle Cars z jejich remixový LP. Tento track se jmenuje Ha Ya, Eternal Life featuring Natalie Greffel. The Amflow Remix. Muscle Cars na sobotní ráno.

Baba Sisoko and Babon, skupina z Indonésie. Novinka na labelu Turntables on the Hudson, ne Wonder Wheel, ale dobrý track, Fentiki. A tohle je novinka na labelu Shika Shika Records. Producent se jmenuje Som...

Ten pochází z města Valparaíso v Chile. Jmenuje se Somko. A tohle je track Rahu i Rodrigo Gallardo Remix. A je to kmání na labelu Cosmovision Records z Montrealu. 6:50, sobotní ráno.

No a v poslední době Karen Niame je jedna z mých nejoblíbenějších producentů. Nový track se jmenuje In My Room.

Ambient Meets Techno v podaní Matias Aguayo a producent Ron. Původní track je z roku 2017, jmenuje se Mirapolis a tady v novém remixu od chilsko-německý techno DJ Matias Aguayo. Najdete to na nový remixový album, který vydal tento týden pařížský label Infine. Infine Remixes, najdete to na jejich Bandcamp. Tak teď máme 7 hodin a posloucháte Radio 1, vysíláme z Prahy do celého světa na frekvenci 91,9 FM, v Plzni na 97,5 FM, v Liberci 98,7 FM a v Českých Budějovicích na 102 FM. Já se jmenuji Douglas Arejane, jsem s vámi až do 9. A si dáme mezi, jako mám, si myslím, okolo 20 premiér dneska. A mám spoustu nových věcí. A tohle je francouzský producent a hudebník David Walters. A skladba se jmenuje Criez-moi, the David Walters Disco Club Remix. Let's go na Radio 1.

Sobotní ráno. Snad máte takový dobrý vibe. Mám svůj kafe a jsem v pohodě. Posloucháte Rádio 1.

Tohle je ukázka z nový remixový EP, který se jmenuje Anemoya The Remixes. Anglický producent ze Sheffieldu, Jarný, se jmenuje.

15 minut a posloucháte Radio 1. A na tento track představme si, že jsme ve Várech, protože tento track se jmenuje Festival Bar, v podaný producent, který se jmenuje Kobe z Itálie.

0: tebe dentro.
1: Tohle miluju. Zpěvačka se jmenuje Mocha, píše se MXKA. Pochází z Oakland, California, Northern California represent. Je skvělá kombinace mezi R&B a tradiční mexická hudba. A je to tím, že maminka pochází z Mexico City a otec z Louisiana. Takže zkombinuje oba vlivy na skvělou nový mix, nová kombinace. Vřele doporučuji Mocha se mnoje a její mixtape. Právě jsme poslouchali titulní skladba Exclusiva featuring JM4C tam na rapu. Teď máme 7 hodin, 32 minut na Radio 1 a tohle je novinka v podaní dvě talenty kombinovaný. Zpěvačka Clara Hill dlouhodobě spolupracuje s Jazzanova a švédsko-anglický producent Crackazat dali dohromady a mají nový singly a snad zanedlouho budou mít i společný album. Mám pro vás dneska dva tracky. První z nich se jmenuje I Want You to Know My Heart Beats Slow. Tohle jsou Clara Hill a Crackazat na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Nejprve manchestersko-berlínské duo Space Africa a skladba If This Is Hell. Simon Green neboli Bonobo ohlásil už svoje 8. album, které vyjde 11. září na Ninja Tune. Me and You, to je další novinka. Berlínský producent, multiinstrumentalista a violončelista Filip Johann Tim, ten je tady se skladbou Have You Ever featuring Coca. Zařazujeme si také květnový single manželského páru Keithe a Holly Kennifových, známých jako Mint Julep. Ten se jmenuje Next Life. A představujeme si také polského producenta Tomáše Spaderského, neboli Inner Life, Crush, novinka poslední. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Phoenix Festival Regenerace 2026, který se koná od 17. do 19. července v Hamerském domku ve Valeči.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: A můžete poslouchat naše hitparáda v repríze zítra ráno od 9 hodin. Dnes od 9 hodin, což je asi trochu více než, nebo míň, pardon, než hodinu a půl odsaď, máme reprízu Velké sedmi od 9 hodin. Teď máme 7 hodin, 40 minut, sobotní ráno na Rádio 1. A tohle je zpěvačka ze Švýcarska, která hraje R&B. Jmenuje se Miss Celine a hodně se mi líbí nový track, který se jmenuje Delicate. Miss Celine na Rádio 1.

Miss Sea Line a skladba Delicate pro vás. Teď jdeme do Brazílie přes Francie, protože tři talenty dali dohromady na nový track. João Selva a Diogo Strauss z Brazílie společně s francouzským producentem Patchworks vytvořili společně nový takový anthem, který se jmenuje Fazer Festa. Tak João Selva a Diogo Strauss a Patchworks na Rádio 1.

Nový track se jmenuje Fazer Festa, to jsou João Selva a Diogo Strauss a Patchworks, brazilsko-francouzská spolupráce, a možná, že to věstí nějaký výsledek ze šampionátu francouzsko-brazilský, ale kdo ví. Osobně, jak jsem ze Spojených států, musím fandit USA v šampionátu, ale to bylo opravdu smutný. Včera z Cap Verde versus Argentina hráli jako lvi. Tak teď máme 7 hodin a 50 minut na Radio 1 a ta příští skladba je novinka na labelu ze Švýcarska, která vydává takový hezký latinské věci. Tohle je projekt Nixtamal a nový track Muertos na Radio 1.

se jmenuje Muertos. Najdete to na labelu Hawaii Bonsai Records z Lausanne, což je Švýcarsko. Uchází ze Saint-Nazaire, Francie, Nick Stamal. No a tohle...

nová hudba z španělského ostrovu Mallorca v podání skupiny Los Yumitas, cover verzi od Bad Bunny. Track se jmenuje Baile Inolvidable, the Kiko Navarro Latin Jam Remix, protože není nikdy dost Bad Bunny. Tak teď máme 8 hodin a 2 minuty, posloucháte Rádio 1. Já jsem Rio Douglas Ariane, jsem s vámi ještě trochu míň než hodinu, než začíná Velká sedma v repríze. A začínáme tuto hodinu s Luther Vandross, ale tohle je pěkný Amapiano remix v podaní britský producent Morwell. Track se jmenuje Never Too Much, the Morwell remix na Rádio 1.

Luther Vandross v remixu ve stylu Amapiano z Jihoafrické republiky. Podaný producent Morwell. Track se jmenuje Never Too Much, the Morwell remix. Zůstaneme na Afro vibe na příští skladbu. Tohle je Psy Galaxy a skladba Human Music. The Afro Mix featuring Gina Sobel.

Track se jmenuje Human Music v podaní producent z Melbourneu, z Austrálie, který se jmenuje Psy Galaxy. A na flétnu je flétnistku ten, který hraje na flétnu, Gina Sobel se jmenuje. Tak teď máme 8 hodin a 12 minut na Radio 1. Je evidentní, že potřebuju další kafe. Ale ta příští skladba platí taky jako pozvánku, protože příští týden, příští víkend v Českých Budějovicích bude Brazilian Fest. A to bude hezká akce. Dva dny na piaristické náměstí v Českých Budějovicích. A headliner, zpěvačka Tulipa Ruiz, držitelka Latin Grammy, bude hrát a celá akce je zadarmo. To bude fakt skvělá věc. Tak mám pro vás skladbu od Tulipa Ruiz, který se jmenuje Ephemera. Posloucháte Radio 1.

Brazilská zpěvačka Tulipa Ruiz, která příští sobotu 11. července vystoupí jako headlinerka v Brazilian Fest České Budějovice na Piaristické náměstí. Celá akce je zadarmo. Tulipa Ruiz je držitelka Latin Grammy a track, který jsme právě poslouchali, se jmenuje Do Amor z její album z roku 2010. Ephemera se jmenuje. Tulipa Ruiz. Běžte to zúčastnit akce Brazilian Fest ČB. Tak teď máme 8 hodin, 18 minut na Radio 1 a ta příští skladba je v podání Melly and Lineker. Tohle je nová popová hudba z Brazílie. Nový track se jmenuje Anna na Radio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Hordes Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulcruma, Mňaulau, Siu, Něco Něco nebo Taigé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Pex Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
2: A před upoutávku na kulturní léto jsme měli Marina Liori a Tori a nový single Agua na boca, a předtím Melly and Lineker a skladba Anna a předtím Tulipa Ruiz, která vystoupí příští sobotu v Českých Budějovicích zadarmo na koncert skladba Do Amor. Teď máme 8 hodin, 27 minut na Radio 1, pokud vám zajímá to, co hraju. Si myslím, že dneska mám 18 premiér, takže spoustu nové věci. Mám playlist na Spotify, který se jmenuje Radio 1 2026, který má, si myslím, víc jak 338 skladeb. Přesně teď. Další novinka pro vás mám z města San Diego, Kalifornie. Tohle je Chicano Soul v podání skupiny The Sacred Souls společně s Victor Axelrod. Takový soul reggae. Nový track se jmenuje Waiting on the Right Time. The Sacred Souls na Radio 1.

Skupina se jmenuje The Main Ingredient, pochází z Harlem, z New Yorku. A tohle je jejich cover verzi od duo Seals and Crofts, skladba Summer Breeze. A já to mám na kompilaci, který se jmenuje Yacht Soul, The Cover Versions, který vyšlo v roce 2021 na berlínský label Too Slow to Disco. Vřele doporučuju. Teď máme 8 hodin 37 minut na Radio 1 a zůstaneme v Berlíně na příští skladbu, protože zpěvačka Clara Hill žije v Berlíně a má nový single ve spolupráci s anglickým producentem Crackerzat. Nový track se jmenuje Better. Clara Hill na Radio 1.

0: Novinka na berlínský label Sonar Collective Records. Zpěvačka Clara Hill, dlouholetý spolupracovník skupiny Jazzanova, má nový single ve spolupráci s britským producentem žijící ve Švédsku Crackazat. Nový track se jmenuje Better. Teď máme 8 hodin a 43 minuty na Radio 1, to znamená, že je to čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Je to tak, kulturní servis Rádia 1 na dnešek, sobotu 4. července 2026. Happy 4th of July! Dnes má svátek Prokop, takže všechno nejlepší. Začínáme v rubriku festivaly Jean Globalizace. Festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor Hradci Králové. Knihovna na vlnách v Avoid Floating Gallery. V rubriku filmy Kino Dlabačov promítají od 18.30 Pozvání a od 20.30 Supergirl. Kino pilotů od 18.50 Stvořený pro lásku a od 21 hodin Die My Love. Edison Film Hub od 19 hodin promítají film Záhada Silver Lake a od 21.45 Leviticus. Kino přítomnost od 17.15 promítají film Amélie z Montmartru. A letní kino Dlabačov od 21.15 promítají film Kouř. V rubriku galerie The Chemistry Gallery, Bet Orten, Tvoje krev, moje růže. Tereziánské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo. Galerie Středočeského kraje, Melzer Kinsel Hilmar, 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, František Kobliha, Cyklus Máj. Docs vás zvou na výstavu Hit by News. Galerie hlavního města Prahy, Zámek Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnková zahrada 2. Rock Café, kolektiv autorů, Wall of Hope. Kunsthalle Praha, Memory of Touch 1. Sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Meat Factory, Galerie Kostka, Versus Lirins, Spectre in the Wedge. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Pragovská galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderného umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, Nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Osmička Hompolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice, Zdeněk Mezl, Odkaz starých mistrů. Artoto Gallery v Uhelném mlýně, Timo, Bude. Karpuchina Gallery, Natalie Pejchová, Stay in Touch. Veletržný palác, Tuskulum a další místa v Praze a v Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel, Troml. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, Fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Galerie Rudolfinum, Datas, the data and the sovereign. Trafo Galerie, Dana Bartoničková a Jakub Titikalo, Fragmenty dne, světla noci. V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. A Villa Pele, Antonín Střížek, Svět od vedle. V rubriku Koncerty a tančírny u Bukaníra od 23 hodin DJs Gandhi, Lukas Hulan, Raidem a Redcliff. Jazz Doc od 16 hodin vás zvou na Jazz on the Roof, OJ Žlábek Blues Band a od 21 hodin René Trossman and Little Big Band. Šerubí u Plzně od 17.30 Space Rave Volume 2 Magenta, MC Kill First a další. A v rubriku ostatní v Rarotíně na Jižním městě a v Malešicích Mistrovství Evropy v boxlacrosu. A tady na vlnách Rádia 1 od 13 hodin vysílá Julia Jurčuk. Od 17 hodin vysíláme nová hudba na Rádiu 1. Od 20 hodin Cluster a od 22 hodin The Workout. A to vše v docela nabitým programu kulturního servisu Rádia 1 na dnešek sobotu 4. července 2026. 4th of July. A dnes má svatek Prokop, takže všechno nejlepší. A mám další dva písničky, možná se vejde i třetí. Tohle je novinka od zpěvačky Michi z Kalifornie. Zpěvačka vydala tento týden Memi Recuerdo featuring brazilský zpěvák Gabriel da Rosa. Michi na Radio 1.

Ukázka z nového alba Dirty Talk od zpěvačky Michi z LA. Skladba se jmenuje Memi Recuerdo featuring Gabriel da Rosa. Najdete to na labelu Stone's Throw Records z Los Angeles. Teď máme 8 hodin 53 minuty na Radio 1, to znamená, že můj čas s vámi bohužel vypršelo. Pokud vám zajímalo to, co jsem dneska hrál, mám playlist na webu Radio 1 a nebo můžete mě sledovat jak na Spotify, tak na Apple Music. Na Spotify playlist se jmenuje Radio 1 2026 a na Apple Music se jmenuje R1 a dnešní datum 26.07.04. Poslední skladba dneska je v podání mexického producenta Monsieur Van Pratt, který má nový EP na labelu Too Slow to Disco, TSTD Edits 19, který vychází 21. srpna na Too Slow to Disco. A tohle je fakt dobrá cover verzi, tohle je úplně obskurní věc. Mexická cover verzi od Bill Withers a skladba Just the Two of Us, ale je to mexická cover verzi, který remixoval Monsieur Van Pratt, track se jmenuje Solo tu i yo. Tak mějte se moc fajn, užijte si dlouhý víkend a fandíme fotbal, snad vyhraje ten váš tým, snad vyhraje i moje USMNT, the men's national side, tak uvidíme. Hezký víkend každopádně, uslyšíme se za 2 týdny tady na vlnách Rádia 1 od 6 do 9 a nebo příští pátek od 12 do 3. Ahoj, Douglas.

0: Rádia 1.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: CNN Prima News se ohlíží za 6. rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
7: Reklama na Radio 1.
8: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá

Kalendář ukazuje 30. června roku 2026 a před námi je další kolo Velké sedmi na Rádiu 1, čili české a slovenské hitparády na Rádiu 1. Můžeme hovořit o poslední červnové Velké sedmě nebo také první prázdninové, jak chcete. Reprízu samozřejmě už si poslechnete v červenci. Jako vždycky nás čeká 5 novinek, 15 postupujících míst, řekneme si jména výherců, pustíme si pamětnickou vzpomínku, prostě jako vždycky, však vy, kteří posloucháte pravidelně, to znáte.

jako první si dneska pustíme mladou zpěvačku, dá se říci producentku, Sáru Vosobovou, která vydává svůj první single nazvaný Chybíš. Říká o něm, chybíš je modlitba za ty, kteří odešli dřív, než měli, a pro ty, kteří tady ještě zůstanou. Hlavně pro sebe, pro moji kamarádku, odjela si daleko až na druhou stranu zeměkoule, aby poznala svět a nakonec ještě trochu dál. Úplně nedál, jak to šlo. Je pro tvou rodinu a další rodiny, je pro kamarády, kamarádky a je i pro mě. Hudbu Sara Vosobová vytvořila společně s producentem a kamarádem Matějem Šímou. Sbory jsou nahrány bez smyček v dávném čase v kostele v Žižkově a zpívají je kamarádky, které si tu Natálku, o které tady řeč, pamatují a chybí jim stejně jako zpěvačce. Ještě tady dodám, že Sáru Vosobovou si můžete samozřejmě sledovat na Instagramu a můžete ji naživo vidět 24.7. v Třeboni nebo 31.8. v Praze na lodi Tajemství. Tady je první z dnešních novinek, Sára Vosobová a skladba nazvaná Chybíš.

Sara Vosbová a nový single Chybíš, první to z dnešních novinek Velké sedmi, kterou právě posloucháte. Tím druhým budou The Starest, kteří mají venku nový letní single. Zhruba rok po předchozím albu Electric Animals předznamenává tahleta písnička nové album, na kterém skupina stále fungující ve složení Mojmír Papalesku, Tonya Graves, Petr Venkrebec a Miki Papež usilovně pracuje. Konečně léto a venku se dá protancovat klidně už i celá noc. A o tom je naše nová písnička Radosti ze života. O tom, že tenhle text na skvělou Mikyho hudbu mi naskočil hned a naprosto přirozeně, jednoduše. Trápíš se, zkus vylez ven a klidně si jen zatancovat. Třeba to pomůže, říká k novému singlu Tonya Graves. Odlačení taneční, nevtíravý, ale popový takový nový singl The Stylist. Kapela slibuje, že ho v létě už uslyšíte na festivalech, kde bude vystupovat. Out All Night, The Stylists.

0: The Stylists Out or Night, letní taneční single. S třetí písničkou půjdeme na Slovensko. Pokud jste byli v pátek v Kaštanu, tak jste tam mohli vidět Modré hory. Třetinou Modrých hor je rapper, který se říká Bene, nebo kterému se říká Bene, aby to bylo úplně přesnější. Bene se na svém novém singlu spojil s Šickem, což je multimediální výtvarník, a společně vytvořili nahrávku nazvanou V nečase. Zkusím to překládat online, doufám, že se nebudu moc u toho zadrhávat. Co se stane, když multimediální výtvarník zavolá na kafe rapera a navrhne mu spolupráci vycházející z teoretických a filozofických ideí Viléma Flussera? Slovo dá slovo a obraz a zvuk. Potom se proběhnou pár desítek kilometrů po Karpatech a pod stromů je sledují skřítkové z vyprávění starých babiček. Skřítkové, které když nevidíš, tak si je stačí představit. Oni si spolu povídají o písmu, o obraze a kilometry ubíhají a najednou s nimi běží všichni jejich hrdinové a hrdinky. A najednou sedí znova v kavárni, plné svých předků. Rapper se známý výtvarníka z Doom, z Delo a z Wu-Tang Clan. Výtvarník zase představí rapperovi Daphne Orem a Susan Kerr. Rapper má pocit, že Daphne Orem zná odjakživa a výtvarník se stává kámošem Dooma. Ťukají do pravěkých 8-bitových počítačů a snaží se rozmotat děj jako magnetofonovou pásku, na které už čekají Space Invaders. Kdo vyhrá další partii? Multimediální výtvarník Jan Šicko a rapper Bene se potkávají v audiovizuální performanci v koláži jazyka, času, prostoru, rapu, zvuků, beatů, zrna a pixelů, obrazců a citátů Viléma Flussera. Oba spojuje nostalgie po 8-bitových počítačích a úcta k pravěku IT. A na závěr zůstanou slovenštiny a ve ctě, že v nečase je Šicko na porádku, lebo tuto Bene. Bene a Šicko, Hey Siri, spolu s homeboyem Sandmanem.
1: English through the computer, didn't I? I have no doubt to get it.
2: Yeah. Track is homeboy on. What's up? Yeah, yeah, all that synthetic, all that computerized. Yeah. You know, it serve a purpose. But you better not run wild with that. Yeah. There ain't nothing like the real thing to make you feel things. The period.

0: He washes through the computer, you know, I have a dog to the other.
1: Bene a Šicko featuring Homeboy Sandman ve skladbě Hey Siri jako třetí dnešní novinka. Novince. To už čtvrtou bude Matt 213. Matt 213 přichází s novým albumem Retrospexe, které mapuje poslední rok a půl jeho života. Nahrávka zachycuje období balancování, intenzivní práce, postupné vyčerpání osobního směřování. Nejde přitom jenom o nostalgický pohled, ale spíš o pokus pojmenovat moment, kdy člověk přestává řešit dospívání a začíná se naplno uvědomovat vlastní dospělost. Retrospexe je moje deska o čase. Dívám se zpátky a zjišťuji věci, říká Matt 213. Album podle něj stojí na tématu, které označuje jako coming of age, tedy fázi, kdy už nejde o samotné dospívání a o otázku, co se děje poté, co se člověk v dospělosti konečně smíří. Retrospexe je výrazně retrospektivní album, místy melancholické, místy ironické, někdy rezignované nebo smířné. Vedle úvah o stárnutí a proměně identity se na desce objevuje únava z nutnosti permanentní produktivity, vyhasínání energie u lidí kolem autora i potřeba udělat si morální, emoční úklid po náročném období. Tady je další z dnešních novinek, Matt 213 a skladba Siluety, ve které si zahostoval Tokyo Drift.

Mat 2.1.3, Siluety, spolu s ním Tokyo Drift. Skladba, kterou najdete na novém albu Retrospexe. Ještě bych možná měl dodat, že kromě Tokyo Drift na desce hostují i Leifer, Rohony, Gufrau, Viktor Kao, Fidlesky nebo Mary April a celé to vyšlo od Championship Music. Dostáváme se k poslední, páté dnešní novince ve Velké sedmě. Tou budou plzeňští SSZSA, dlouhatá ikona na emo-korové scéně. SSZSA se chystají na podzim vydat nové album, které v tuto chvíli avizují prvním singlem nazvaným Vykoupení. Po dvou letech od vydání alba Dokud vím, co mám, přichází s tímhletím singlem, který má být energickou a emočně silnou novinkou, která navazuje na servost a charakteristický zvuk kapely. Je to ambivalentní zpověď o sebezapření, úleh pohledu, o tom, že někdy lepší nechat věci za sebou a jít dál, dodává kapela. SSZSA vsadili na osvědčenou spolupráci, nahrávalo se u Amáka ve studiu Golden Hive a videoklip natočil a zrežíroval Janek Růžička. Single je první ochutnávkou tedy z toho připravovaného alba. No a kapela ho natočila v té samé čtveřici jako předchozí nahrávku. Jinak už tady je s námi od roku 2009. SSZSA a Vykoupení, pátá a poslední dnešní novinka.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Slyšel jste pátou a poslední novinku z dnešního kola. Plzeňské Esa z lesa a jejich single Vykoupení a vyzující nové podzimní album. Logicky se dostáváme k místům postupujícím. Na tom 15. je skladba, která minule, koukám, byla 10. ale za to už je v našem žebříčku 6. týden. Jmenuje se Serotonin a je pod ním podepsána alternativová formace Dvě slunce.
2: Co, tak zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.
3: Jo.
2: A mám jít teda víc jako zpívat, nemám to zkoušet jako reflex. Tak já to zkusím ještě jednou.

serotonin a dvě slunce. Zatímco serotonin tady už je šestým týdnem, následující skladba byla minule nasazená co by novinka a dnes jim přivítáme tedy na 14. pozici Arancatan a Pojezeří.

Pojzeří a Rancatan, další alter ego Arané Pochala. A pro dnešek 14. místo. Na tom 13. je Milou, slovenská to basketaristka a její Spánok.

0: Milo a devat Pánok, skladba, kterou tady už taky máme nějakou tu dobu. Takže šestý týden, stejně jako dvě slunce. Naší skladba se jmenuje 19 a je pod ní podepsaný pokoj 25.
1: Jednou, až všichni odmaturujeme.

0: konečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

Pokoj 25, projekt producenta Skorna a skladba nazvaná 19. Pro dnešek tedy na pozici číslo 12. Na 11. je skladba, která minule byla třetí, to znamená, zaznamenala jistý propad. To nemůžu být já, vám zaspívá Budva staré dámy, včele s Matou Kovářovou, alternativní už dneska, dá se říci, letité jméno a avízo jejich nového alba. Budva staré dámy, to nemůžu být já, druhý týden v našem žebříčku a dneska 11. místo.

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Máme za sebou 15. až 11. místo. Před námi je tedy první desítka dnešní velké sedmice, což znamená, že jsme v tuhleto chvíli zhruba v její polovině. Tady je tady ta zmiňovaná desátá pozice. Píseň se jmenuje Marie na staré sociální síti a najdete ji na novém albu Petra Linata.

Petr Linhardt a skladba nazvaná Marie na staré sociální síti z jeho nového alba Šenau, vydaného u vydavatelství Galen, minulé 14. místo. Dnes asi skladba poněkud polepšila a slyšeli jste ji co by 10. Na místě 9. je Pivoňka a její aktuální single Ve třetím patře.

kratička, velice příjemná emotivní skladba ve třetím patře a Pivoňka nyní bude vystřídána songem Railway Electro a zahraje vám ho Flux.

To byl pro dnešek z 8. Flux a jeho Railway Electro. Na tom 7. místě dnešní velké 7. je 7. týden skladba Naked Water. Minule byla 2. a zapěje vám ji Never Solo.

Never Saw a Naked Water, dneska 7. místo, velké 7. Na tom 6. jsou bratři Orfové, kteří podobně jako Never Saw, tady už jsou už 7. týdnem se skladbou Co nejdál, což je jejich aktuální single, který nezvykle napsal klávesista. Já jsem shodou okolností viděl bratry Orfovy před kolik asi 10 dny v Opavě na festivalu Slunovrat a ten jejich set byl moc pěkný a tahle ta skladba tam taky zazněla.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Bratři Orfové dohráli skladbu Co nejdál, která, jak už jsem naznačoval, pakliže v stávajícím kole nevyhraje, tak už příště neuslyšíte, neboť tady byla plných 7 týdnů. Dostáváme se k místu 5. a tam vyskočila novinka z kola minulého. Já jsem tady vlastně zmiňoval, co se týče novinek z kola minulého, dneska akorát Rana Satana na 14. pozici. Můžu asi v tuhle chvíli už říct, že ty novinky se dostaly do toho hlavně žebříčku pouze 3 a jednu z nich uslyšíte v tuto chvíli. Na 5. místě se totiž usídlili Tisíčáci, avizo jejich chystaného dalšího alba a skladba V zimě příroda spí. Samozřejmě za mikrofonem Petr Váša.

0: Tak to byli Tisíčáci a Zimě přijde spí pro dnešek na páté místo. Ještě než si pustíme ty první čtyři, ne, dáme si vyhlasování věců až za chvilku. Půjdeme rovnou na čtvrtou pozici dnešní velké sedmi a tam je další z těch třetí a vlastně poslední novinka z kola minulého, které se podařilo se do hlavního žebříčku dostat. A tou novinkou není nikdo jiný než Past a single z jejich nového alba, které už je venku, které se jmenuje Fotr, které Past vydali v kooperaci s labelem Te Nikdy a my z ní z téhleté desky tady máme single Vemte to za mě. Tady je Past a pro dnešek čtvrtá pozice ve velké sedmě.
1: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když buchu mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

kůžu, pozvěte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou vejplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje

práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!

Tak to byla nejúspěšnější novinka z kola minulého. Duo Past, vemte to za mě, skladba z jejich nového čerstvého alba Fotr. Ještě než si pustíme ty první tři skladby, tak si dáme tady ty jména výherců, které jsem předtím odložil. Dnešní výherci dostanou lístky na osmiročních festivalu Kukukly, který se koná od 17. do 19. července v kostele na navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce a zahrají zde například Pokoj 25, Ida de Young či Dukla. A těmi třemi dnešními výherci, které tady vybrala moje ruka šmátralka mezi vítězi, tedy mezi hlasujícími do Velké sedmi, a těmi vítězi jsou Veronika Vicková, Josefína Malíková a Karel Mirel. Takže Karel Mirel, Josefína Malíková a Veronika Vicková se počínají zítřkem můžou hlásit v kanceláři Rady 1 o svou výhru, kterou, jak ještě jednou zopakuji, jsou lístky na festival Kukukly, který proběhne od 17. do 19. července poblíž u Liberce a zahrají zde třeba Dukla nebo i Daddy Young. A jména výherců samozřejmě se po skončení dnešního pořadu objeví i na webu Rádia 1. Pokud by náhodou třeba dneska neposlouchali. Vy, kteří jste nebyli losováni, nemusíte být vůbec ani trochu smutný, protože losovat se samozřejmě bude i příští týden. A příští týden, to znamená 7.7., se bude vyhrávat nové CDčko. Zatím poslední CDčko, které vydal Jakub Koenig a jmenuje se Astronauti. A to bude příště. Tentokrát jsme si tedy vylosovali tři výherce, kteří dostanou lístky na festival Kukukly, který určitě bude moc pěkný a musím říct, že ta sestava mi přijde hodně, hodně lákavá. A my si můžeme teď v tuto chvíli už pustit třetí příčku dnešní Velké sedmi. Na té se usídlila Katarzia a skladba Pozvím a nepríděm, která otevírá její nové, dle mého velmi povedené album.

0: si Hánko hudby.
1: Veď na to tak netláč.
0: Druhý deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predložené vlasy z ruských panien pod obočím Viki. Perina kačičku, semeno z lososa, bublina, botox, ST

Katrce je, dá se říct, i stalice našeho žebříčku. Pátý týden minulé první místo, dneska třetí. Pozvím a nepríděm skladba, jak jsem říkal, z jeho nového alba, které se jmenuje Stejně. Na druhém místě máme další skladbu, která je tu dneska sedmým týdnem, to znamená, pokud nezvítězí, příště už ji neuslyšíte, což bude docela zajímavé sledovat, protože něco se jejich aktuální album Majonéza velmi, velmi povedlo a skladba Mám ráda je, myslím, jeho důstojným zástupcem. Pro dnešek tady druhé místo Velké sedmi.

Něco, něco. A druhé místo dnešní Velké sedmi se skladbou Mám ráda. Vás, kteří v tuto chvíli čekáte na to, co bude vlastně dneska vítěznou příčkou, protože třeba neposloucháte každý týden, tak nechám ještě chvilku napnuté a v tuto chvíli sunu skladbu, která říkáme pamětnická skladba, která je nesoutěžní, pro kterou nemůžete hlasovat, kterou si připomínáme pouze časy minulé. Já jsem se včera večer koukal na bednu a zjistil jsem, že jak je už úplně asi tradiční, tak celé léto všechny televize metají jednu reprízu za druhou a v České televizi došlo na reprízu seriálu z roku 2017, který se jmenuje Svět pod hlavou. Pokud by vám to nic neříkalo, tak je to seriál, ke kterému napsal scénář náš rádový kolega Ondřej Štindl, který si zahrává trošku s takovým fantasy prvkem cestování v čase, no a který se odehrává v hlubokém reálném socialismu. A včera byl tedy zatím první díl. Teď nevím, jestli ve třetím nebo ve čtvrtém díle se bude vyšetřovat případ, který proběhl na festivalu politické písně. A v rámci tohoto festivalu v seriálu zahraje skupina Sloky, neboli přesně Sloky Luboše Nováčka. A to hned, tuším, že tři skladby tam zazní. My si teďka jednu z nich pustíme jako pamětnickou. Já bych možná v tuto chvíli mohl dodat pro vaši informaci, pokud to náhodou netušíte, že hudbu k téhleté skladbě, která zazní společnými silami, složili Petr Marek z Medilidí, Madoša z Tata Boys a Ondřej Žek z OTK. A text napsal Petr Marek. Píseň samozřejmě zpívá herečka, která hraje vokalistku skupiny Sloky, tady Jana Plotková. Tady je skupina Sloky, dnešní pamětnická a silně protiválečná píseň Ne, bombu, ne.

To byla dnešní pamětická válka se mě skladba Ne bombu ne od skupiny Sloky ze seriálu Svět pod hlavou, který opět Česká televize opakuje, což znamená, že na tuhle píseň a ten díl dojde, tuším, že asi tak za 3 týdny, takže si to můžete klidně dát i v reálu i s těmi obrázky a moc pěkným vizuálním doprovodem skupiny Sloky. No a teď už nezbývá než tedy pustit to odsouvané první místo dnešního kola Velké sedmi a na tom se usídlila vypsaná fixa a jejich neurčité obavy.

0: čau, Lauro. Co tady sedíš jak suva na hnoji? Ty zase nemáš ani korunu, to jsi hrála karban, co?
1: Trochu jsme hráli, no, ale stálo to za to. Prostě ruka, moje ruka byla plná trumfu. Až tam přišel ten vod naproti, ten zrzavý. Vytáhnul velkou sedmu. To bylo v háji.
0: To jsi fakt neměla šanci.
2: Tak, máme za sebou všech pět novinek dnešního kola. Slyšeli jste 15 postupujících míst, slyšeli jste pamětnickou, slyšeli jste jména výheců. Nezbývá, než vám to jenom celé zrekapitulovat.
3: Nebylo to zbytečný, tam kam jdeš to ocení.
2: Jako první novinku jste dneska slyšeli Sáru Vosobovou a skladbu nazvanou Chybíš.

0: rychlost through the computer image.
1: Mám 42 a furt to nějak nedává smysl. Strach utěrá kněháčem, utěrám s tím prach.
2: V této novinku vám nabídl Mat 213 a jmenovala se Siluety. A zachlastovala se v ní Tokyo Drift.

Dlouhých 7 týdnů tady s náma byla Never Soul a její píseň Naked Water, kterou najdete na novém albu Rest Your Wound on Mind.

0: nemůžu, pozvemte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod ta víkendy, faktury, bonusy, moje stage bude teď open space.
1: Na třetí bronzovou příčku jste tentokrát poslali Katarzy a její Pozveme ně prýděm.
2: Je tvoj svet, fuck it. Stačí suba z uši, defekt. Jim stačí kopák, přišli se ožrať. Jim stačí fed, rich boy, pouza. Si HM-ko hudby, len na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už 100x.
3: Želám ti, nech sem verí.
2: Gela, predlžené vlasy z ruských panin pod obočím buky.
1: Místo druhé, něco a mám ráda.

A konečně z minulého 8. ve 4. týdnu ve velké 7. až na první pozici vyskočila Vypsaná fixa, jejich nové album Ideál, a na něm je i skladba Neurčité obavy.

spolu se Psanou Fixou a jejich neurčitými obavami v podobě textu od Mádiho. Končí i další kolo Velké sedmi na Rádu 1. Kolo, které v premiéře proběhlo ještě v červnu, v repríze uslyšíte v červenci. A před námi je léto. Zajímavé je, že podle všech předpovědí dneska měly celý den být bouřky a deště, ale bylo vedro jenom o malinko menší než o víkendu, tak uvidíme, jak to bude celé vypadat dál. Každopádně to léto vypadá, že bude docela dost slunečné. Mějte se hezky, užijte si nejenom muziku, ale i třeba nějaký ty rybníky, jezera a různé jiné přírodní i nepřírodní vodní toky. Pokud jste ještě nebyli, zajděte si na nějaký festival. A samozřejmě, pokud budete mít aspoň trošku chuť, pošlete některým písničkám z Velké sedmi svůj hlas. Loučí se Tonda Kocábek, za týden zase někdo z mých kolegů. A potom zase třeba já.

0: Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
1: Reklama Rádia 1.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více info v restauracích.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: CNN Prima News se ohlíží za 6. rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
6: Reklama na Radio 1.

0: Klaus Hejtmánek uvádí
1: Odvážné karlovarské bublinky.
2: Máme další díl Karlovarský bublinek, druhý díl, a jak jsem vám včera slibovala, tak dneska to mám hosta, svého kolegu z Odvážných palců, Viktora Paláka, který už několik let připravuje sekci Imagina, a je to jeho oblíbená výmluva na to, když nestíhá filmy do palců, protože nakoukává Imaginu. Je to tak, Viktore? Kolik jsi viděl filmů letos na Imaginu?
3: Samozřejmě, že to tak je. Viděl jsem třeba celovečeráků tak 60.
2: A všechny jakoby, že jsi vybíral je na Imaginu?
3: Jo, ale zase nebudu přestírat, že jsem všechny viděl dokonce, protože ono je občas poznat už z kraje jakoby typově, že to je mimo to, co hledáme, takže v tu chvíli přerušuji, pokud by to nezaujme něčím dalším.
2: Kolik dáváš minut, než se rozhodneš, že už jako no go?
3: To záleží, ale desítky minut. No a potom kraťasy ještě, že jo, a těch jsem viděl stovky. A ty většinou celý, protože jsou krátký.
2: No a co vlastně Imagina je? Co si předtím máme imaginovat?
3: To už snad všichni ví, ne, za ty roky.
2: Nikdy nevíš, co máme nové posluchače.
3: No, samozřejmě, i Rádio 1 poslouchají mladší lidé. No, je to selekce filmů, které nějakým způsobem vybočují, řekněme, z těch klasických narrativních schémat. Takže jsou to filmy, u kterých se určitě dá někdy říct, jakoby, že jsou v uvozovkách o něčem, jakože mají nějaký děj nebo nějakou linku, ale pracují s větší mírou abstrakce, experimentu, jiných cest vyprávění anebo jiných cest stylových.
2: Já jsem včera mluvila o sekci Proxima, kde jsem právě lákala, že můžu jít na filmy, které úplně taky nejdou s davem, tak když to třeba porovnáš s Proximou filmy.
3: Tam jako nějaké styčné body jsou a občas se mi s kolegy a kamarády z programového oddělení stává, že si ty tituly doporučujeme tak nějak navzájem, že oni pošlou něco, co se jim hlásilo do Proximy a mají pocit, že to je dobré do Imaginy, anebo naopak, takže nějaký průnik tam je, ale Imagina je v nejlepším slova smyslu extrémnější.
2: Jenom jedna.
3: A samozřejmě.
2: Tak na jaký extrémy se můžeme letos těšit?
3: Ale to je vlastně docela hodné. Máme tam zase pár světových a mezinárodních premiér, což jsme samozřejmě rádi. Český celovečerák Podoby milostného vztahu ke světu je vlastně hodně hodný film, takový až jakoby zenový. Je to experimentálně pojatý dokument o Miloši Šejnovi, umělci, výtvarníkovi a takové svojské osobnosti. A ten film se hodně nalazuje na jeho mindset a i na povahu té tvorby a je to velmi uklidňující záležitost. Myslím si, že pro leckoho bude argumentem, proč na to jít, třeba i okruh spolupracovníků Jakuba Kučery, režiséra, mezi který patří i Saša Kaščev, střihač, a Oliver Thor, hudebník, a.k.a. lidé, co dělali i na tom skvělém dokumentu o Libuši Jarcoviakové.
2: Kde je Imagina šoupla? Co se týká kin ve Varech?
3: No,
2: co máte?
3: Máme lecos, máme tam nějaký, myslím, kongresáček, máme tam Drahomíru, máme tam samozřejmě Husovku, to je taková naše oblíbená základna, kam se to hodí a kam každý rok omylem zavítá i pár sponzorských hostů z PUPu, a to je potom vždycky velká legrace.
2: A ty máš jaký oblíbený kino ve Varech?
3: Když tam ještě byly starý židle, tak jsem byl jeden z mála, co měl rád překlimatizovaný a chladný kongresák. Tam v kongresáku tam dřív byly takové původní termálské židle, ty tam jsou prostě takové ty nejlevnější odporné židle prostě z libovolného jak se to jmenuje, prostě konferenčního hotelu. Tak to už ne, ale kongresáček vychlazený může být.
2: Vychlazený kongresáček, no a kromě Imaginy je nějaký tip, na co třeba bys poslal naše posluchače?
3: Já jsem se včera dozvěděl od Ivči, že, a pořád tomu nějak nedokážu věřit, že festival chce udělit cenu dvěma nejmenovaným českým filmovým kritičkám, a tam jako zároveň chci a nechci být, protože mi to přijde trošku jako absurdní.
2: Můžeš tím něco říct víc, kam píšou?
3: Jedna z nich je Dobrá žena, ale špatná kritička, a druhou tolik neznám, ale píše úplně příšerně.
2: A pojď na Bardotky.
3: No to doufám, já tam vlastně proto jedu. Že to je kousek od Husovky, tak film Bardotky, který se chystá do českých kin ve Varech, ku podivu není v programu, ale bude přítomen v podobě takového jako rautíku, kde chtějí předmlsat novinářstvo, aby potom o tom filmu psalo hezky. A bude tam paní Holubová, paní Havlová, Veškrnová, pak ta třetí Pořízková.
2: Paní Pořízková.
3: A když posílali pozvánku,
2: to mám také.
3: Ano, tak tam to místo, kde se to bude konat, označili, zde bardotujeme.
2: Tak doufám, že se, Viktore, na barrotování potkáme a uděláme tam nějaký speciální.
3: Já už jsem se díval a vychází mi to právě po nějaké besedě v Husovce, takže ještě zvážím, jestli se nechám přivolat festivalové auto, anebo jestli pojedu partizánsky třeba na kole a rozhodně plánuji bardotovat na daném místě.
2: Vlastně ty jsi ten jeden z mála vyvolených, co může používat festivalová auta.
3: Ale moc to nedělám.
2: Neděláš to?
3: No, tak moc ne. A hlavně od loňského roku už festivalová auta můžou jezdit po kolonádě pouze jedním směrem, čím se, a to odpupu k termálu, nikoli naopak, čím se trošku prodlužuje ta cesta z termálu do pupu, a to do té míry, že tam prostě stačí pěšky a člověk tam bude stejně rychle, jako když to musí objíždět tím autem.
2: Tak jo, tak díky za vše.
3: Tak bardotujeme, naschledanou.
1: Odvážné karlovarské bublinky. Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
0: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

Tak pár vteřinek po 11. hodině. Vám příjemný poslech od velkého černoučkého mikrofonu. Na všech frekvencích Rádia 1 přeje Tomáš Vidra. Což znamená, že tady máme pořád staré poledne, kdy si pouštíme interprety, na které jste dávno zapomněli, nebo které jste ani neznali z let 60. a 70. K tomu někdy věci starší, nebo i naopak novější, ale jedno jistý. Žádný neustále ohrávaný kousky to rozhodně nebudou.

Ještě jednou příjemný poslech přeje Tomáš Vydra, začíná pořad Staré poledne. Jedeme rychle, protože hudby mnoho času málo. Jako první jsou tady Delta Blues Band, jejich deska z roku 1969 a skladba Clouds Covering the Sun, čili mraky, co zakrývají slunce. Tak nějak to teď zrovna vypadá venku. Příjemný poslech.

Tolik skupina Orange Peel a jejich verze skladby Tobacco Road z desky z roku 69. Teď se posuneme do roku 71 s kapelou Traffic Sound a jejich skladba z této desky se jmenuje Lux.

Tolik kapela ze země, jen se jmenuje Peru, říkali si Traffic Sound, to byla jejich deska z roku 81. Teď tady mám formaci Brain Ticket, který se teda jako říká, že jsou údajně ze Švýcarska, ale jejich jako zakladatel a hlavní člen byl Belgičan a pak tam měli několik britských muzikantů. Říkali si Brain Ticket, mám tady jejich druhou desku, která se jmenuje Psychonaut. Už jenom ten název a obal dává tušit, jaká to je jízda. Skladba se jmenuje Watching You, tady jsou Brain Ticket.

Tolik kapela Brain Ticket a jejich deska Psychonaut z roku 72. Teď už je tady ostrá řízná britská formace Groundhogs a jejich kytarista Tony McPhee. Album Split z roku 72 a titulní skladba.

Tolik kapela Groundhogs, britská formace, jejich deska Split z roku 72. A v Británii zůstaneme, mám tady kapelu, která si říká Jailer, což je taková zkratka dvou křestních jmen jejich kytaristů. Album Voices Unheard je už připravený, ty kluci byli z oblasti, které se říká West Midlands ve Velké Británii, takže asi jenom Britové jako Richard Hunt budou vědět, kde to přesně je. Skladba se jmenuje Down Below.

Tolik britská kapela Jailer. A teď se posuneme zase trošku jinak, takový malinký brutální přechůdek. Rufus Zufall, album Life in Aachen z roku 72 a skladba Prickle Pit.

Tolik Rufus Cufál. No a teď na jedno přání od slečny Haničky. Tady jsou J. Geils Band, album Morning After z roku 1971 a skladba s názvem Whammer Jammer.

Tak tolik Jay Giles Band na harmoniku Magic Dick, ale možná, že to byla Hanička, on to člověk nepozná. Album Morning After. Teď už jsou tady Atomic Rooster, album In Hearing Of a skladba s názvem Black Snake.

Tohle je kapela Atomic Rooster, album In Hearing Of z roku 71, skladba Black Snake. No a teď vynikající dámský vokál. This one is for Jenny, because she's brushing up scruffy old York. Carmen Mercedes McRae, album This Is, rok 67 a skladba s názvem Comes Love.

Tolik Carmen McRae, její album z roku 67. Carmen Mercedes McRae byla známá takovou jako ironickou interpretací těch klasických jazzových písní. Teď je tady kapela, která si říkala 18 Karat Gold. Album All Bum vyšlo v roce 73 a my si z něho dáme nádhernou milostnou píseň See Me in Your Dreams.

Tolik kapela, která si říkala 18 Karat Gold a album se jmenovalo All Bum z roku 73, See Me In Your Dreams. Teď tady mám formaci, která si říkala Cerebrum. Vydali kratěnkou desku v roce 1971 a z ní si dáme pořádnou jízdu, která začíná výbuchem. Jmenuje se Eagle Death.

Cerebrum a jejich deska z roku 71. Deska je hrozně krátká, ale myslím, že muzika skvělá, výborná, kytara, skvělá harmonika. To byla skladba s názvem Eagle Death. Teď je tady Randy Holden a to byl kytarista kapely Blue Cheer. Album se jmenuje Population 2. Je to z roku 1970 a skladba Guitar Song.

Randy Holden, album Population 2, rok 1970, guitar song. Teď je tady McKenna Mendelssohn Blues Band, album Blues z roku 69 a veselá píseň s názvem Bad Women Are Killing Me.

Tolik McKenna Mendelssohn Blues Band, album z roku 69. Byla skladba Bad Women Are Killing Me. Teď je tady kapela z Texasu, říkali si Viola Crayola. Jejich album Musing the Breathing of Statues vyšlo v roce 74. My si z ní dáme skladbu s názvem Mystery Loy, Pepe is Lost. Tahle deska vyšla v říjnu roku 74 a v listopadu roku 74 se v autě zabil jejich kytarista Anthony Viola a byl konec téhle skvělé kapely.

Tolik kapela Viola Crayola, album Music Breathing of Statues, rok 74. Teď je tady formace, která si říkala Mythos. Jejich deska vyšla v roce 71 a my si s ní dáme skladbu s názvem Encyclopedia Terra Part 2.

Kapela Mýtos, album z roku 1971, skladba Encyclopedia Terra. Teď jsou tady Circus Maximus, album z roku 67 a skladba s názvem Traveling Around. What's the-

Circus Maximus, album roku 67. Teď už je tady formace, která si říkala Wigwam. Deska je z roku 69 a skladba se jmenuje Greasy Kids Stuff.

To byla kapela Wigwam, skladba z roku 69. A teď něco pro Yorka. Hey, York, this one's for you. Yank Rachel, Mike Bloomfield a Tennessee Jug Busters. Bohužel z téhle kapely už nikdo nežije. Yank Rachel, mandolína, Mike Bloomfield, kytara, Hammy Nixon, harmonika, Sleepy John Estes, kytara, Big Joe Williams, kytara a basa. Album Mandolin Blues z roku 63. A skladba s názvem Doorbell Blues.

Albert King a Rory Gallagher. As the years go passing by. No a teď si uděláme výlet do Austrálie. Life at the Melbourne Town Hall. Billy Thorpe and the Aztecs. Rok 71 a skladba s názvem Time to Live. A big hello to Australia.

Billy Thorpe and the Aztecs, live at Melbourne Town Hall. Rok 71. Teď už je tady T-Bone Walker, album Feeling the Blues z roku 68, skladba s názvem I Hate to See You Go, je taky poslední skladbou dnešního starého poledne. Loučí se s vámi Tomáš Vidra, těším se na slyšenou příští sobotu. Jinak záznam dnešního vysílání bude v průběhu odpoledne na platformě YouTube, kde si zadáte heslo Staré poledne a dnešní záznam na vás vyskočí. No a pokud se chcete něco dozvědět o zajímavých deskách, tak na platformě YouTube si dáte 1000 alb na pustý ostrov a tam na vás vyskočí takový seriál, který spolu s kytaristou kapely Red Baron Band Pavlem Kováčem děláme, povídáme o deskách. Tady je T-Bone Walker, mějte se fajn, loučí se Tomáš Vidra.

0: jedno.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Reklama na Radio 1.
6: Venco, proč bučí?
7: Odek jsem jí vypnul, to Radio 1.
6: No to sne.

Posloucháte Rádio 1, já se jmenuji Julie Jurčuk a jako vždycky podle rozvrhu, podle plánu máme dneska 4 hodinky spolu a teďka nám dohrala Goodbye Clifford s písničkou Harmless, dále máme Duster s písničkou Topical Solution a vlastně tím, že moje předchozí vysílání bylo hodně neseriózní, dneska to bude víceméně asi serióznější než minule, možná až na pár písniček. Bude to asi zase takový klidnější, bude hodně kytarovek, ale nejenom, ale klídek. A pak asi si poslechneme písničku Of Course od kapely OCs, která byla předtím DOCs, teďka je to prostě OCs a tohle je zrovna taková konstanta, podle mě, která existuje v tomhle světě, že aspoň jednu desku za rok musí vydat, takže minulý měsíc vydali desku Of Course. A nevymýšlej nic nového, zase je takovej garage psych a možná tentokrát trošičku i crowd rock. To je zajímavý bod West Coast americké kapely. Takže jdeme na to.

Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. První novinka. Sára Vosobová a písnička Chybíš.

Tohle byla písnička Stingray od kapely Rehash, americké indie rock kapela, což bylo docela obvěz toho, co hrálo, že to byl indie rock. Předtím nám dohrála kapela Garage Sale s písničkou Sink in Your Ship. Tohle je zrovna australský slacker rock. Už mi nejde R. Anyway, dále máme kapelu Bird Week. Myslím, že je to to, že je taky vlastně nějaký slacker, noise pop a tak americký zase. A pak máme kapelu I Feel OK. To vypadá spíš jako nějaká mladší kapela, která nemá toho moc vydáného. Vlastně vidím tady jedno EPčko a jedna deska. A deska se jmenuje Climate Trauma. A písnička, kterou jsem vybrala, se jmenuje The Dreamer on Fire.

Posloucháte rádio 1, než promluvím tady o téhle písničce, řeknu, co hrálo předtím. To byla, myslím, že je to vlastně jeden hudebník, jmenuje se to Sweater 7, pokud to říkám správně, protože je to hudebník z Argentiny. A vlastně, i když ta celá písnička byla v španělštině, nějakým způsobem mi to víc připomínalo něco japonského, zase taková trošičku, mi přišlo trošičku jakoby Japan style Inditronica, trošičku v tom bylo nějaký digital v jednom místě, jsem si tak říkala. A vlastně tenhle hudebník teďka vydal desku, je to jeho první solo deska, ale název nepřečtu, protože je to dlouhý a já neumím španělský. Stejně jako název téhle písničky, jenom můžu předpokládat, že je to Escritorio. A vlastně to, co dohrálo teďka, to je pod ukrajinského hudebníka, který se jmenuje Semenenko. Podle toho, jak to zní, nejspíš je to jeho příjmení, jsem si vlastně jistá, že to bude jeho příjmení. A písnička se jmenuje Xilo 2025 a tahle písnička zrovna byla v takové benefiční kompilace, která vyšla před pár lety. Je to na Bandcamp, já nevím upřímně, jestli to bude někdy na streaming platformách, ale určitě se podívejte na Bandcamp, tam benefice, vlastně ono se to prodávalo za nějaké peníze, které pak šly jako na pomoc Ukrajině a nejspíš Armáně, ale tahle benefice už určitě nebude aktuální, protože už je to asi 2 roky nebo tak. Ale je to fakt zajímavá věc, dělal to vlastně, je to od Clicker Club, nebo Clicker Club vlastně, protože se to píše s normálním k. Jako jak by se to psalo česky nebo německy. Dělá to vlastně jeden Němec, který má hodně rád Ukrajinu a ukrajinský hudebníky, fakt se skamarádil prostě se všema ukrajinskýma hudebníkama, se kterými mohl. Úplně se do toho zamiloval, hodně pomáhá, hodně prostě promotuje ty ukrajinské věci a myslím, že začínal, že měl nějaký podcast ve té hudbě a pak to přerostlo vlastně, že on tady vydávali tuhle kompiláci a už dokonce v Berlíně dělá i nějaký showcase a pozvat tam vždycky různý hudebníky z Ukrajiny a nejenom z Ukrajiny vlastně tam byli, ale jakože fakt skvělá věc i ta celá kompilace, takže si to poslechněte, je to Clicker Club, normálně jakoby s tím K, jak v Česku, jako jakby, kdyby se to psalo v češtině a jedno slovo a ta kompilace se jmenuje Home. A když jsme u toho vlastně, jak jsem sama už dlouho neposlouchala žádnou elektronickou hudbu, tak vlastně jsem přišla na to, že tady mám už dávno někde stáženou písničku od Johna Objecta, který já furt je to můj oblíbený ukrajinský elektronický hudebník, i když už jsem se docela dlouho k tomu nevrácela a je to zase takový postklábik. Ale prostě naprosto skvělý člověk, velmi, velmi talentovaný, vždycky dělá tuhle nějakou víc progresivní hudbu, když jakoby tohle ještě moc nejelo, protože furt všude vždycky jelo techno a on prostě tady šel se svou progresivní hudbou a nebylo to pro něj určitě jednoduché a vlastně od prvního dne války šel do armády a furt je v armádě a díky bohu, že tam furt je, protože to nevím, jak bychom přežili tady ztrátu takového hudebníka, doufám, že pak se možná ještě někdy vrátí k hudbě, ale tím, že on asi teďka nic jako novýho neskládá, ale vydal prostě všechno, co měl, všechny jeho tracky, co ever měl, tak on všechno vydal na Bandcamp, aby to bylo jakoby dostupný pro všechny a zároveň zase jakoby z toho, jak se to tam prodává, tak sbírá nějaký peníze, které mi budou pak pomáhat nějak v armádě. Takže písnička Drake Future, která byla vlastně někde live zahrána, ale samozřejmě je to v dobré kvalitě. Doufám, že vás to bude bavit a určitě si to poslechněte i na tom Bandcampu. A pak půjdeme zpátky na kytarovky. Tohle jsem ani neměla v plánu, ale teďka mě to napadlo, že by to bylo dobré tohle taky pustit.

Dohrala nám na rádiu jedna písnička GBL In The Fireplace z nové desky od Chanel Beats. Možná tuhle desku uslyšejí, je fakt hezka. Vlastně dneska jakoby mám připraveno dost ještě dalších novínek z posledního měsíce. Už jsme nějaký poslechli a zatím dáme zase Ice Age s písničkou Match Head Girl. Tuhle jsem ještě nepouštěla, ale máme ještě, dělám si srandu celou desku Ice Age, nebudu pouštět. Teďka uděláme třeba nějakou přestávku, pak dáme Weezer, bez kterého taky poslední dobou nezvládám a nevidím vlastně svůj každodenní život, protože skoro, já nevím, vždycky jako v létě to poslouchám skoro každý den a taky se těším na tu jejich novou desku, která by měla být venku v srpnu a fakt prostě modlím se někomu, nevím komu, protože nejsem úplně námožný člověk, ale na Weezer možná, aby prostě jeli túru, protože bych mega chtěla, ale vlastně už víme o tom, že Ice Age pojedou všude možně tenhle rok a vlastně budou i v Praze a už mám dokonce koupený lístek do Meet Factory, takže omega tam prostě budu fakt jakože někdy uprostřed skákat, protože většinou jakoby já jsem takový, chodím hodně na koncerty a vždycky jsem někdy vzadu nebo prostě někde u zdí a jenom si takhle jakoby pomalu kejvám a užívám si tu hudbu, ale fakt jakože na takový výjimečný věci, jako třeba na Ice Age a fakt půjdu do dávu a budu tam skákat a zpívat, takže připravte se a kupte si taky lístek a možná se tam uvidíme.

0: to dneska. Čekaj, takhle, no, to je pro...
1: Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

Tady zrovna jsou nějaké novinky, takže máme kapelu Feeble Little Horse, docela nadějná a myslím docela už teďka populární slack rock kapela. S deskou, kterou vydala teďka nedávna Bitnot. Jedno slovo. Takže tohle je jedna novinka a dále máme, ježišmarja, zase si tady vymýšlí jména Gezebele Gabur Kabli, a to už jsem někdy pouštěla, někdy jsem to říkala, taky vydala novou desku, myslím, že je to vlastně jedno umělkyně a deska se jmenuje The Freezer. Takže jdeme na to. A pak vlastně, no, to už pak řeknu, máme ještě nějaké další novinky, ale to uslyšíte, protože pak bude upoutávka na hit parádu a pak další novinky.

0: Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Nejprve manchestersko-berlínské duo Space Africa a skladba If This Is Hell. Simon Green neboli Bonobo ohlásil už svoje 8. album, které vyjde 11. září na Ninja Tune. Me and You, to je další novinka. Berlínský producent, multiinstrumentalista a violončelista Filip Johann Tim, ten je tady se skladbou Have You Ever featuring Coca. Zařazujeme si také květnový single manželského páru Keithe a Holly Kennifových, známých jako Mint Julep. Ten se jmenuje Next Life. A představujeme si také polského producenta Tomáše Spaderského, neboli Inner Life, Crush, novinka poslední. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Phoenix Festival Regenerace 2026, který se koná od 17. do 19. července v Hamerském domku ve Valeči.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

A takhle, když se vrátíme zpátky k těm novinkám, tohle byl Navy Blues písničkou Circa z nové desky Surrender, Conscious Hip Hop, a dále máme další hip hop, spíš experimental a trošku cloud, trošku indie od umělce, který se jmenuje Matt Proxy. Upřímně jsem toho umělce neznala, ale vydal, myslím, že asi debutní deska celá, takže jsem si to poslechla. Je to zajímavý, není to špatný, a písnička, kterou tady zazní, má na fitu s Fake Minkem. Tohle jako neřekla bych, že jsem úplně nějaká faninka, nebo že to mám hodně naposlouchaný, ale koukám, asi je mega populární a hlavně mezi velmi mladými lidi, protože co jsem koukala nějaký videa, že jak tady měl v Praze koncert, možná to bylo v foru někde, ale jakože prej tam prostě bylo strašně moc lidí a bylo to crazy. Takže jdeme na tu hudbu.

Na rádiu 1 nám dohrala kapela Spiral Staircase s písničkou January Bringing Karen. Z jejich nové desky Your Inner World is Deeply Uninteresting. Je to, písnička byla dost taková slowcore shoegaze, ale normálně jako hrajou hodně noise rock a i doomgaze, takže pokud by vás to zajímalo, tak si to poslechněte celý. Pak máme britskou, myslím, že britskou indie kapelu, shoegaze kapelu Mili. Není to novinka, je to něco, co už vyšlo před 2 lety. Písnička Running the Madness. A pak máme kapelu s romantickým názvem My Veronica s písničkou Make Out Club. A teďka vlastně, jak s tím jdeme, tak mám pocit, že je to dneska nějaký takový jakoby driving playlist, že vlastně jako úplně to vidím, jak by to bylo hezky, někam jedete třeba na výlet a tohle jakoby hraje, tak tohle mi přijde jako taková perfektní situace na tohle. Já hrozně mám ráda driving playlist, ale nemám auto. Já kdybych měla auto, tak bych asi jezdila někam tam a zpátky jen proto, abych si tady dělala a pouštěla písničky v autě hezky sama a poslouchala bych si to. Možná ne vždycky sama, ale asi spíš sama, protože ráda si užívám hudbu, když jsem sama. A pokud jedete někam na výlet, tak doufám, že tohle akorát sedí jako k té vaše cestě.

Dohráli nám na rádiu jedné Quali s písničkou Razer. Hezký shoegaze noise pop, miluji noise pop. Předtím byla taková starší kanadská kapela North of America, Killed in the Ratings. A dále máme umělce, který se jmenuje Mabel Clark s písničkou Demon Prince.

0: točíme.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulcruma, Mňaulau, Siu, Něco Něco nebo Taigé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Pex Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio 1 CZ.

Dohral nám takovej lehký noisik od kanadské kapele Skunk Hotel. Jako vždycky rubrika moje vtipné názvy. Nevím, nebo aspoň mně to přijde vtipný s písničkou Good Swimmer Drowns. Taky takový takový název zajímavý, co by to mohlo znamenat. Líbilo se mi, jak vlastně na konci písničky to ukončili takovým spíš folkem, takže jakoby ve středu písničky to byl takový noise trošičku screamo a pak to vlastně ukončili takovým folkem. Dále máme kapelu Duffin, to bude zase indie rock, a potom máme kapelu May the Queen s písničkou Buildings Roman Halftime. A vlastně já vždycky, jakoby, já mám obrovský strach, že tady jakoby, najdu na internetu nějakou hudbu a to bude nějaký AI, takže jakoby, tohle je moje fobie a úplně paranoidální z toho jsem, že jakoby, fakt se bojím, že prostě, že mě tady ten systém zkláme a prostě narazím na nějaký AI. Takže já se snažím každou tu věc kontrolovat nějak na internetu, nějakým fóru nebo na Bandcampu, aby to byl real kapela. A zrovna, když jsem googlovala tady to May the Queen, tak první, co jakoby všechno, co mi ukazovalo, to byl ten Brian May z kapely The Queen. A já říkám, ne, to není ono. A vlastně ještě větší strach, než kdyby to byl AI, mám, že by to bylo něco ruského, takže ještě musím kontrolovat po každé původ té kapele, takže je to time consuming trošičku, ale doufám, že to za to stojí.

Posloucháte rádio, je to dohrala písnička Orange Things od kapely Best Wishes. Dneska ještě nebylo žádný pořádný Midwest emo, takže musela jsem to napravit. Skvělá kapela, vydali pouze jednu desku, myslím, že existovali možná jeden rok nebo dva. Deska se taky jmenuje Wishes a mluvím takhle rychle, protože nemám už čas na to, abychom si poslechli úplně do konce všechno, co mám připravené v playlistu. Ale musím říct tady, jakoby, že hezká kapela, mega se mi to líbí, ale těch kapel, které se jmenují Best Wishes, je strašně moc. Já myslím, že jednou nějakou kanadskou shoegaze jsem vlastně možná i poslouchala taky, ale jakože fakt hodně kapel, které se jmenují Best Wishes, a tahle zrovna má desku jednu, která se jmenuje Wishes. A je tam takový pony, zajímavý obrázek pony, takže kdybyste to hledali, tak to najdete takhle. Tady máme kapelu On the Might of Princess s písničkou The War versus The Anchor. Tohle je trošičku starší kapela, která byla založena ještě na konci 90. Taky hráli takový emičko a zrovna tahle písnička je taková trošičku víc post-hardcoreová a bude se tam trošičku řvat, takže se prosím nelekněte.

0: jedno.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více info v restauracích.
4: CNN Prima News se ohlíží za 6. rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
5: Reklama na Radio 1.
6: Tam hned ráno a staneš mě sebou, a?

0: Arthouse Hejtmánek uvádí
1: Odvážné karlovarské bublinky.
2: Máme další díl Karlovarský bublinek, druhý díl, a jak jsem vám včera slibovala, tak dneska to mám hosta, svého kolegu z Odvážných palců, Viktora Paláka, který už několik let připravuje sekci Imagina, a je to jeho oblíbená výmluva na to, když nestíhá filmy do palců, protože nakoukává Imaginu. Je to tak, Viktore? Kolik jsi viděl filmů letos na Imaginu?
3: Samozřejmě, že to tak je. Viděl jsem třeba celovečeráků tak 60.
2: A všechny jakoby, že jsi vybíral je na Imaginu?
3: Jo, ale zase nebudu přestírat, že jsem všechny viděl dokonce, protože ono je občas poznat už z kraje jakoby typově, že to je mimo to, co hledáme, takže v tu chvíli přerušuji, pokud by to nezaujme něčím dalším.
2: Kolik dáváš minut, než se rozhodneš, že už jako no go?
3: To záleží, ale desítky minut. No a potom kraťasy ještě, že jo, a těch jsem viděl stovky. A ty většinou celý, protože jsou krátký.
2: No a co vlastně Imagina je? Co si předtím máme imaginovat?
3: To už snad všichni ví, ne, za ty roky.
2: Nejvíc, co máme nové posluchače.
3: No, tak, samozřejmě, i Rádio 1 poslouchají mladší lidé. No, je to selekce filmů, které nějakým způsobem vybočují, řekněme, z těch klasických narrativních schémat, takže jsou to filmy, u kterých se určitě dá někdy říct, jakoby, že jsou v uvozovkách o něčem, jakože mají nějaký děj nebo nějakou linku, ale pracují s větší mírou abstrakce, experimentu, jiných cest vyprávění anebo jiných cest stylových.
2: Já jsem včera mluvila o sexy Proxima, kde jsem právě lákala, že můžu jít na filmy, které úplně taky nejdou s davem, tak když to třeba porovnáš s Proximou filmy.
3: Tam jako nějaké styčné body jsou a občas se mi s kolegy a kamarády z programového oddělení stává, že si ty tituly doporučujeme tak nějak navzájem, že oni pošlou něco, co se jim hlásilo do Proximy a mají pocit, že to je dobré do Imaginy, anebo naopak, takže nějaký průnik tam je, ale Imagina je v nejlepším slova smyslu extrémnější.
2: Jenom jedna.
3: A samozřejmě.
2: Tak na jaký extrémy se můžeme letos těšit?
3: Ale to je vlastně docela hodné. Máme tam zase pár světových a mezinárodních premiér, což jsme samozřejmě rádi. Český celovečerák Podoby milostného vztahu ke světu je vlastně hodně hodný film, takový až jakoby zenový. Je to experimentálně pojatý dokument o Miloši Šejnovi, umělci, výtvarníkovi a takové svojské osobnosti. A ten film se hodně nalazuje na jeho mindset a i na povahu té tvorby a je to velmi uklidňující záležitost. Myslím si, že pro leckoho bude argumentem, proč na to jít, třeba i okruh spolupracovníků Jakuba Kučery, režiséra, mezi který patří i Saša Kaščev, střihač, a Oliver Thor, hudebník, a.k.a. lidé, co dělali i na tom skvělém dokumentu o Libuši Jarcoviakové.
2: Kde je Imagina šoupla? Co se týká kin ve Varech?
3: No,
2: co máte?
3: Máme lecos, máme tam nějaký, myslím, kongresáček, máme tam Drahomíru, máme tam samozřejmě Husovku, to je taková naše oblíbená základna, kam se to hodí a kam každý rok omylem zavítá i pár sponzorských hostů z PUPu, a to je potom vždycky velká legrace.
2: A ty máš jaký oblíbený kino ve Varech?
3: Když tam ještě byly starý židle, tak jsem byl jeden z mála, co měl rád překlimatizovaný a chladný kongresák. Tam v kongresáku tam dřív byly takové původní termálské židle, ty tam jsou prostě takové ty nejlevnější odporné židle prostě z libovolného jak se to jmenuje, prostě konferenčního hotelu. Tak to už ne, ale kongresáček vychlazený může být.
2: Vychlazený kongresáček, no a kromě Imaginy je nějaký tip, na co třeba bys poslal naše posluchače?
3: Já jsem se včera dozvěděl od Ivči, že, a pořád tomu nějak nedokážu věřit, že festival chce udělit cenu dvěma nejmenovaným českým filmovým kritičkám. A tam jako zároveň chci a nechci být, protože mi to přijde trošku jako absurdní.
2: Můžeš k ním něco říct víc? Kam píšou?
3: Jedna z nich je Dobrá žena, ale špatná kritička, a druhou tolik neznám, ale píše úplně příšerně.
2: A pojď na Bardotky.
3: No to doufám, já tam vlastně proto jedu. Že to kousek od Husovky, tak film Bardotky, který se chystá do českých kin ve Varech, ku podivu není v programu, ale bude přítomen podobě takového jako rautíku, kde chtějí předmlsat novinářstvo, aby potom o tom filmu psalo hezky. A bude ta paní Holubová, paní Havlová, Veškrnová, pak ta třetí Pořízková.
2: Paní Pořízková.
3: A když posílali pozvánku,
2: to mám také.
3: Ano, tak tam to místo, kde se to bude konat, označili, zde bardotujeme.
2: Tak doufám, že se, Viktore, na barotování potkáme a uděláme tam nějaký speciální.
3: Já už jsem se díval a vychází mi to právě po nějaké besedě v Husovce, takže ještě zvážím, jestli se nechám přivolat festivalové auto, anebo jestli pojedu partizánsky třeba na kole a rozhodně plánuji bardotovat na daném místě.
2: Vlastně ty jsi ten jeden z mála vyvolených, co může používat festivalová auta.
3: Ale moc to nedělám.
2: Neděláš to?
3: No, tak moc ne. A hlavně od loňského roku už festivalová auta můžou jezdit po kolonádě pouze jedním směrem, čím se, a to odpupu k termálu, nikoli naopak, čím se trošku prodlužuje ta cesta z termálu do pupu, a to do té míry, že tam prostě stačí pěšky a člověk tam bude stejně rychle, jako když to musí objíždět tím autem.
2: Tak jo, tak díky za vše.
3: Tak bardotujeme, naschledanou.
1: Odvážné karlovarské bublinky. Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
0: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

24. července. Momentálně je 16, už 16, a to znamená jednu věc, že jdeme na kulturní servis, takže začneme festivály. Žon globalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni, a taky máme

Dima Die My Love. Edison Film Hub dneska v 19.00 zahrada Silver Lake a 21.45 Leviticus. V kino Přítomnost dneska v 17.15 Amelia z Montmartre. Pak taky letní kino Dlabáčov dneska 21.15 Kouř. Pak máme galerii. V galerii The Chemistry Gallery má výstavu Bad Orten, jmenuje se to Tvoje krev, moje růže. Tereziánské křídlo Pražského hradu, výstava Czech Nature Photo, galerie Středočeského kraje, Mulcer Kinzel Hillman, 1968 až 1978, Národní galerie Praha, Veletržní palác, tam je výstavu František Koblíha a jmenuje se to Cyklus Maj. V Doxu výstava Hit by News, galerie hlavního města Prahy, zámek Troje, Labyrinth, krajina vnitřního bloudění. V Středočeském muzeum v Roztokách u Prahy vystává Trnkova zahrada 2, Rock Café kolektiv autorů Wall of Hope, Kunsthalle Praha Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu, Moravská galerie v Brně vystává Napravená křídla, příběhy sbírky Stefana Hellera.

ze slunce. Meat Factory, galerie Kostka, Borsos Lorenz, vystává Spectre in the Wedge. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo, Pragovka Gallery, vystává Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem vystává Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Atrium Božislávka vystává umělkyni Kateřiny Šťastné intervály přítomnosti. Epo jedno Trutnově má vystávu Pavel Holeček a jmenuje se to Neokosmos. Osmíš se hum polec. Present Perfect, otisky času v současné kerámice, Novoměstská radnice, Zdeněk Mezl, odkazy starých mistrů. V Artoto galerii v Uhelním mlyně Timo bude. V Karpuchina Gallery má vystavu Natalia Pejchová a jmenuje se to Stay in Touch. Veletržní palác Tusculum.

to, co nám teďka dohrálo, vlastně nebylo Sun Era, bylo to Mary in the Junkyard, britská kapela, která vydala svoje první LPčko právě včera, takže jsem to ještě čekovala takhle v noci, abych si to stihla všechno poslechnout. Nádherná písnička Seek and Destroy a vlastně Sun Era jsem omylem přeskočila, takže to dáme teďka, takže dáme kapelu Sun Era s písničkou Ciao a pak máme ještě poslední novinku pro dnešek, taky včerejší release EPčka od Aircraft s písničkou Mavka. EPčko se jmenuje Tyhrolovy. A poslední dobou jsem ho nějak fakt často pouštěla, ale co se dá dělat, když zrovna včera vydal EPčko, takže musím zase všechno si poslechnout a pustit a přinést a ukázat. Takže jdeme na to.

Dohrala nám kapela Shelf Life s písničkou Nerve na rádiu 1. Do pěti vlastně zbývá 7 minut a je čas pro mě, abych se pomalu loučila. Moc jsem si to užila s váma a doufám, že vy jste si to taky užili. A pokud jste to poslechli až do sud, tak moc vám děkuju. I kdybyste poslouchali jednu hodinku z těchto 4 hodin, stejně vám moc děkuju. Zbývají vlastně ode mě ještě 2 poslední písničky a doufám, že vlastně vám přeji hezký prodloužený víkend, ať v pondělí nepracujete a užívate si a hezký počasí a všechno možný, takže i dnešní večer, ať bude hezký. A uslyšíme se zase za chvíličku.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Reklama na Radio 1.

0: Pozor, pozor, alarm.
1: Pozor, pozor, alarm.
0: Alarm, pozor.
1: Alarm, alarm, pozor.
0: Pozor. Právě začíná pořad Nová hudba na Rádiu 1.
2: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Rádia 1.
0: Dobrou chuť. Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100-hlavým kolektivem DJs.
3: 100 lidí, 100 chutí.
0: A z téhle bezedné studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
2: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
0: Perto tam, Hans!

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia.
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Nejprve manchestersko-berlínské duo Space Africa a skladba If This Is Hell. Simon Green neboli Bonobo ohlásil už svoje 8. album, které vyjde 11. září na Ninja Tune. Me and You, to je další novinka. Berlínský producent, multiinstrumentalista a violončelista Filip Johann Tim, ten je tady se skladbou Have You Ever featuring Coca. Zařazujeme si také květnový single manželského páru Keithe a Holly Kenifových, známých jako Mint Julep. Ten se jmenuje Next Life. A představujeme si také polského producenta Tomáše Spaderského, neboli Inner Life, Crush, novinka poslední. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Phoenix Festival Regenerace 2026, který se koná od 17. do 19. července v Hamerském domku ve Valeči.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Rádio 1. Tak stisknul jsem dvakrát.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: CNN Prima News se ohlíží za 6. rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Reklama na Radio 1.
6: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Radio 1.
7: Na rádiu 1.
6: Na rádiu, na rádiu, na rádiu 1.
7: Na rádiu 1.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

0: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Rádiu 1.
1: Na Rádiu 1.
0: Na Rádiu 1.
1: Na Rádiu 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Hordes Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulcruma, Mňaulau, Siu, Něco Něco nebo Taigé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Pex Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio 1.cz.

0: なたの顔は大変もどかしいという顔不満ですね。あなたは大変真面目で才能もありのようです。
1: おい、気持ちいい。

0: Druhým hlavním městem má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
2: Posloucháte Klastr na Rádiu 1.

0: feelings are about his ideas of relationships. But when I hear traffic, the sound of traffic here on 6th Avenue, for instance, I don't have the feeling that anyone is talking. I have the feeling that sound is acting. And I love the activity of sound. What it does is it gets louder and quieter, and it gets higher and lower, and it gets longer and shorter. It does all those things which I'm completely satisfied with that. I don't need sound to talk to me. We don't see much difference between time and space. We don't know where one begins and the other stops. So that most of the arts we think of as being in time, and most of the arts we think of as being...
1: Ahoj, ahoj, je sobota večer a to znamená, že je tady pořad Cluster, dnes jsme tady oba dva společně, Mike Itch a Not Me s novinkama z předvážně odvážný elektronický hudby.
2: Po dvou hostech, nebo po dvou pořadech z hosty, tedy konkrétně s Janem Barnettem z Rosničky a Valentínem Pančáke, jsme přišli vás oblažit jenom my dva, samozřejmě to nic nemění na tom, že dnešní vysílání bude určitě kvalitní, jako byl ambientní začátek, já bych se jenom zastavil u projektu Thorin Friends in Sexton's Glasses, skladba z roku 2025, za tímto projektem se skrývá perkusista kapely Swans, což si myslím, že jako posluchači Rádia 1 budete určitě znát. Dneska mám i nějaký novinky samozřejmě, ale hrabal jsem se hodně i v nějakých starších skladbách, tak z těch novinek je to třeba Tassilo, Van Hoffen, Pie Corner Audio,

0: Určitě si zahrajeme něco z toho posledního alba The Field ze studia Barnhus, ale z těch starších věcí určitě bych vypíchnul DJ Subaru, Reese a Bleaching Agent, takový trio, který navzájem si i zremixovalo skladby nebo spolu vydalo nějaký split EPčka, a hudebně je to moc zajímavý a dneska tomu rozhodně dám prostor.
1: No a ode mě už zazněly dvě novinky, jedna teďko zrovna hraje, je to projekt Night Foundation a skladba Activity of Sound, která se objevila na kompilaci vydavatelství hlavně teda rádia NAR, který je z Velké Británie. Na té kompilaci je několik dalších dobrých jmen, jako třeba Anna and June nebo Anatolian Weapons nebo další naší oblíbenci. Každopádně to je Night Foundation, předtím to byla ještě novinka od Jusu, ale mě určitě z novinek dneska zazní taky Zelas on Acid, Enigo Vontier, Turzy nebo Black Meteoric Star. Vyladíte Cluster na rádiu 1 až do 22 hodin. Přejeme příjemný poslech. Don't have to mean anything.

I prefer to all others.

No, sice jsem na začátku avizoval, že těch novinek zase tolik nemám, ale zvládl jsem hned jako další skladby zahrát rovnou dvě. Tohle to je od britského projektu Coyote, tedy zakladatelů labelu Is It Balearic. Konkrétně se jedná o skladbu Jardino v remixu Drum and Space projektu Polkary. A předtím to byl též britský producent Pie Corner Audio a jeho skladba The Breed of Now.

Právě teď nám v klastru hraje britský multiinstrumentalista Marcus Hamblet a jeho skladba Soldier Sucker. Předtím to byl projekt Armor a skladba Cheeky Razor. Na za projektem Armor se skrývá Pascal Pinkert, velice aktivní producent, který produkuje se svýma všema projektama nám velice blízký věci. Stojí totiž za projektama Doll Crowd, Dolly Savalas, The Ambassade a taky DJ Euro Parking. Armor je jeho další projekt, se kterým teďko vydal debutovou desku Love Chaos na Pinkman Records.

Právě jste doposlouchali skladbu od švédské skupiny Studio z jejich jediného alba, které vydali již v roce 2006 s názvem West Coast. No a tohleto album se dočkalo v loňském a letošním roce částečně reissue na značce Ghostly International. V loňském roce vyšlo to klasický album a letos teda i remixy, který vlastně taky jsou z toho roku 2006, konkrétně od Todda Terrye a Prince Thomase skladby Life's a Beach, kterou jsme si hráli v originále, konkrétně její asi poslední třetinu. To album West Coast bylo pro mě docela zásadní v té době, když jsem poslouchal hodně postrokovou hudbu. Má opravdu hodně takovou zajímavou skandinávskou, severskou náladu a je hodně zajímavě instrumentálně udělaný. Jsou tam kytary, zajímavý bicí a stále to album zní hodně svěže, takže najděte si na Ghostly International.

Ladíte Klastr na Radio 1, tady jsou Mike H a Not Me a teď právě nám hrajou filadelfští Zelas on Acid a ukázka z jejich posledního EPčka, skladba Calling Me a Machine z EPčka Rolling the Marble Wheel, který vyšlo na značce Human Endeavor. No a před Zelas on Acid to byl ještě projekt Saturn a skladba Mood Swinger.

Tohle je berlínský producent World Wild Web a jeho starší skladba Druid Dance. No a před World Wild Web to byla ještě libanonská kapela Mushroom Leila, skladba Ashabi, ovšem v remixu dvou rumunských producentů, který se skrývají pod přezdívkou Kidja. Kidja bohužel v posledních letech pod tímhle projektem nevydali moc produkce a my jsme si s Ondřejem povzdechli, že bychom strašně rádi slyšeli zase něco novýho od nich. Každopádně, Cluster je v druhý půlce, dneska se to zatím line v pomalejším tempu, ale samozřejmě postupně zrychlujeme, tak se těšte i na svěžnější věci, budeme se blížit k vyšším tempům.

Reese a skladba Magic, předchozí track právě teď posloucháte z Leedsu DJ Subaru, jeden z highlightů loňského festivalu Zmar, a věřím, že i letos se nabídne určitě adekvátní odpověď v line-upu. My se konkrétně na festival Zmar podíváme příští vysílání pořadu Cluster. Zatím si ještě poslechněte skladbu z roku 2024, EPčko Lots of Love, skladba She, DJ Subaru.

0: Ještě nám zbývá zhruba 15 minut do konce dnešního klastru a my teď posloucháme skladbu z konce 80. let, projekt The Zodiacs a skladba Move and Dance to the New Beat.
1: It's nice. Dance with me to the new beat.
2: Move and dance to the new beat.

0: Tak dnešní klaster už je téměř u konce.
1: Doufám, že jste si ho užili. Pustil jsem ještě další skladbu od producenta jménem Reese, což byla ta předchozí, a teď posloucháme taky už starší věc z roku 1994 od projektu Morph. Skladba se jmenuje Horizon.
0: No a pak možná stihneme ještě jeden track na závěr. Samozřejmě na webu radio1.cz už teď najdete kompletní tracklist. Podívejte se taky na SoundCloud cluster@radio1 Prague, kde najdete záznamy našich vysílání. A my se budeme těšit za 2 týdny zase tady v Eteru Rádia 1 se speciálem, který se zaměří na festival Zmar.
1: Projedeme si všechno, DJs, i ty, kteří produkují, i ty, kteří neprodukují, otajíme určitě něco z line-upu, takže laďte klaster za 2 týdny, jako ostatně každou druhou sobotu od 8 do 10.
0: A za chvíli se těší pořad Workout. Mějte se. Čau.
1: Čau.

břičo. A když praskneš bublinku vzduchu, vyplivne černý

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Má

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90 na celých 9 poprvé.
2: Rádio 1.